Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
2: Stal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouhohrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

Radio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

0: za padel.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Na Letenské pláni se konal nezapomenutelný koncert, kde Marek Ztracený dosáhl historického milníku, když se mu podařilo přilákat davy fanoušků. Přestože se závěrečný ohňostroj nekonal, vizuální stránka vystoupení byla ohromující díky přípravě a energii vystupujícího umělce. Atmosféru večera korunovala i bez ohňostroje díky charizmatu Ztraceného, který doslova letěl vzduchem. Odpolední pohoda, očekávání a nadšení provázely megakoncert Marka Ztraceného na Letenské pláni v Praze. Fanoušci přijeli ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Zpěvák je ceněn pro svou autentickou tvorbu a upřímný projev. Na koncert Marka Ztraceného v Praze na Letné dorazilo přes 70 tisíc lidí. Tramvaje směřující na místo byly přeplněné, mnoho fanoušků šlo pěšky od stanice metra Hradčanská. Areál s občerstvením se otevřel v 4:30 odpoledne po dlouhém čekání příznivců. Od kultury zpět k hudbě. Na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Album Pure Devotion od tvůrčího Dua Overmono, tvořeného bratry Russellovými, vyšlo pod labelem XL Recordings a představuje unikátní spojení velkého beatu a emocionální hloubky. Album přináší intimní, odlehčený zvuk, který je ideální pro poslech přes sluchátka a zachycuje živé a intenzivní show bratří. Proslulí svými energickými vystoupeními, Overmono znovu definují elektronickou hudbu ve 2024. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme všechny naše posluchače z oblasti cyklistiky. Na Tour de France ženy údajně používají speciální vycpávky v podprsenkách, což by jim mohlo pomoci zlepšit aerodynamiku a zvýšit rychlost během závodů. Ať už to dopadne jakkoliv, jedná se o zajímavý náhled na to, jak různé metody mohou ovlivnit výsledky. Mějte se hezky a poslouchejte nás dál na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rovný beat na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

0: Radio B.
1: Oh. Okay. Oh, sure.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Nový filmový reboot X-Men od Marvel Studios přináší zajímavé obsazení, kde se o roli profesora X uchází Christopher Abbott a Tom Pelfrey. Mezitím je Adam Driver zvažován

0: Pán pro roli Sebastiana Shawa z Hellfire Clubu, což je překvapení po zprávě o Samara Weaving jako Emma Frost. Příběh kolem obsazení nových mutovaných hrdinů pokračuje a fanoušci očekávají, jaké další překvapení přinese 2024 do populární série. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
1: Radio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Na Letenské pláni se konal nezapomenutelný koncert, kde Marek Ztracený dosáhl historického milníku, když se mu podařilo přilákat davy fanoušků. Přestože se závěrečný ohňostroj nekonal, vizuální stránka vystoupení byla ohromující díky přípravě a energii vystupujícího umělce. Atmosféru večera korunovala i bez ohňostroje díky charizmatu Ztraceného, který doslova letěl vzduchem. Odpolední pohoda, očekávání a nadšení provázely megakoncert Marka Ztraceného na Letenské pláni v Praze. Fanoušci přijeli ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Zpěvák je ceněn pro svou autentickou tvorbu a upřímný projev. Na koncert Marka Ztraceného v Praze na Letné dorazilo přes 70 tisíc lidí. Tramvaje směřující na místo byly přeplněné, mnoho fanoušků šlo pěšky od stanice metra Hradčanská. Areál s občerstvením se otevřel v 16:30 odpoledne po dlouhém čekání příznivců. Od kultury zpět k hudbě. Na Rádiu B.
4: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: se z maličkostí, tancuj se mnou, karneval.
1: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti nevšedních událostí přichází zpráva z Číny, kde 18-letý chlapec trpěl dočasnou ztrátou sluchu po vystavení vysokofrekvenčním zvukům cikád po dobu 4 hodin. Tento zvláštní případ ukazuje, jak může příroda někdy překvapit a zároveň upozorňuje na důležitost ochrany sluchu. Buďte opatrní při dlouhodobém vystavení hlasitým zvukům a mějte na paměti zdraví svého sluchu. Naschledanou, vaši posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Album Pure Devotion od tvůrčího Duo Overmono, tvořeného bratry Russellovými, vyšlo pod labelem XL Recordings a představuje unikátní spojení velkého beatu a emocionální hloubky. Album přináší intimní, odlehčený zvuk, který je ideální pro poslech přes sluchátka a zachycuje živé a intenzivní show bratří. Proslulí svými energickými vystoupeními, Overmono znovu definují elektronickou hudbu ve 2024. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hip-hopem na Rádiu B.

Tales. Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: Je pravé poledne na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Na Letenské pláni se konal nezapomenutelný koncert, kde Marek Ztracený dosáhl historického milníku, když se mu podařilo přilákat davy fanoušků. Přestože se závěrečný ohňostroj nekonal, vizuální stránka vystoupení byla ohromující díky přípravě a energii vystupujícího umělce. Atmosféru večera korunovala i bez ohňostroje díky charizmatu Ztraceného, který doslova letěl vzduchem. Odpolední pohoda, očekávání a nadšení provázely megakoncert Marka Ztraceného na Letenské pláni v Praze. Fanoušci přijeli ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Zpěvák je ceněn pro svou autentickou tvorbu a upřímný projev. Na koncert Marka Ztraceného v Praze na Letné dorazilo přes 70 tisíc lidí. Tramvaje směřující na místo byly přeplněné, mnoho fanoušků šlo pěšky od stanice metra Hradčanská. Areál s občerstvením se otevřel v 16:30 odpoledne po dlouhém čekání příznivců. Od kultury zpět k hudbě. Na rádiu B.
4: Son

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti nevšedních událostí přichází zpráva z Číny, kde 18-letý chlapec trpěl dočasnou ztrátou sluchu po vystavení vysokofrekvenčním zvukům cikád po dobu 4 hodin. Tento zvláštní případ ukazuje, jak může příroda někdy překvapit a zároveň upozorňuje na důležitost ochrany sluchu. Buďte opatrní při dlouhodobém vystavení hlasitým zvukům a mějte na paměti zdraví svého sluchu. Naschledanou, vaši posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti nevšedních událostí přichází zpráva z Číny, kde 18-letý chlapec trpěl dočasnou ztrátou sluchu po vystavení vysokofrekvenčním zvukům cikád po dobu 4 hodin. Tento zvláštní případ ukazuje, jak může příroda někdy překvapit a zároveň upozorňuje na důležitost ochrany sluchu. Buďte opatrní při dlouhodobém vystavení hlasitým zvukům a mějte na paměti zdraví svého sluchu. Naschledanou, vaši posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Na Letenské pláni se konal nezapomenutelný koncert, kde Marek Ztracený dosáhl historického milníku, když se mu podařilo přilákat davy fanoušků. Přestože se závěrečný ohňostroj nekonal, vizuální stránka vystoupení byla ohromující díky přípravě a energii vystupujícího umělce. Atmosféru večera korunovala i bez ohňostroje díky charizmatu Ztraceného, který doslova letěl vzduchem. Odpolední pohoda, očekávání a nadšení provázely megakoncert Marka Ztraceného na Letenské pláni v Praze. Fanoušci přijeli ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Zpěvák je ceněn pro svou autentickou tvorbu a upřímný projev. Na koncert Marka Ztraceného v Praze na Letné dorazilo přes 70 tisíc lidí. Tramvaje směřující na místo byly přeplněné, mnoho fanoušků šlo pěšky od stanice metra Hradčanská. Areál s občerstvením se otevřel v 16:30 odpoledne po dlouhém čekání příznivců. Od kultury zpět k hudbě. Na Rádiu B.
4: Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Naše Big Beatové srdce na Rádiu B. Thank you.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Album B. Album Pure Devotion od tvůrčího

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Na Letenské pláni se konal nezapomenutelný koncert, kde Marek Ztracený dosáhl historického milníku, když se mu podařilo přilákat davy fanoušků. Přestože se závěrečný ohňostroj nekonal, vizuální stránka vystoupení byla ohromující díky přípravě a energii vystupujícího umělce. Atmosféru večera korunovala i bez ohňostroje díky charizmatu Ztraceného, který doslova letěl vzduchem. Odpolední pohoda, očekávání a nadšení provázely megakoncert Marka Ztraceného na Letenské pláni v Praze. Fanoušci přijeli ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Zpěvák je ceněn pro svou autentickou tvorbu a upřímný projev. Na koncert Marka Ztraceného v Praze na Letné dorazilo přes 70 tisíc lidí. Tramvaje směřující na místo byly přeplněné, mnoho fanoušků šlo pěšky od stanice metra Hradčanská. Areál s občerstvením se otevřel v 4:30 odpoledne po dlouhém čekání příznivců. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Hity, které znáte právě teď,

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Nový filmový reboot X-Men od Marvel Studios přináší zajímavé obsazení, kde se o roli profesora X uchází Christopher Abbott a Tom Pelfrey. Mezitím je Adam Driver zvažován pro roli Sebastiana Shawa z Hellfire Clubu, což je překvapení po zprávě o Samara Weaving jako Emma Frost. Příběh kolem obsazení nových mutovaných hrdinů pokračuje a fanoušci očekávají, jaké další překvapení přinese 2024 do populární série. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Pořádně nalomenej beat.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti nevšedních událostí přichází zpráva z Číny, kde 18-letý chlapec trpěl dočasnou ztrátou sluchu po vystavení vysokofrekvenčním zvukům cikád po dobu 4 hodin. Tento zvláštní případ ukazuje, jak může příroda někdy překvapit a zároveň upozorňuje na důležitost ochrany sluchu. Buďte

0: Opatrní při dlouhodobém vystavení hlasitým zvukům a mějte na paměti zdraví svého sluchu. Naschledanou, vaši posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

jump straight out this window and break my arm.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

the bracket.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Na Letenské pláni se konal nezapomenutelný koncert, kde Marek Ztracený dosáhl historického milníku, když se mu podařilo přilákat davy fanoušků. Přestože se závěrečný ohňostroj nekonal, vizuální stránka vystoupení byla ohromující díky přípravě a energii vystupujícího umělce. Atmosféru večera korunovala i bez ohňostroje díky charizmatu Ztraceného, který doslova letěl vzduchem. Odpolední pohoda, očekávání a nadšení provázely megakoncert Marka Ztraceného na Letenské pláni v Praze. Fanoušci přijeli ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Zpěvák je ceněn pro svou autentickou tvorbu a upřímný projev. Na koncert Marka Ztraceného v Praze na Letné dorazilo přes 70 tisíc lidí. Tramvaje směřující na místo byly přeplněné, mnoho fanoušků šlo pěšky od stanice metra Hradčanská. Areál s občerstvením se otevřel v 16:30 odpoledne po dlouhém čekání příznivců. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu tě zdraví Antonín Padrta a mám pro tebe 30. díl pořadu Houpan do Grande, takže jestli si chceš se mnou užít tuhle parádní houzovou nadílku, připrav se a jdeme na to.

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Reklama
2: na Rádiu B.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod Zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Vážení posluchači Rádia B, s vámi Andrew J. Posloucháte 43. díl pořadu D-Box. Dnešní díl jako speciální nahrávám z Cardiffu od mého kamaráda, který slaví narozeniny.

This beautiful thing is by Christopher Ledger and it's called Swap Function. And now please excuse me guys, here I'm gonna switch to Czech. I'm just gonna talk about the parties going on in the Czech Republic this summer and then I'll be back into English. Takže zpátky zdravím všechny posluchače Rádia B, tady je Andrew J, posloucháte 43. díl D-Boxu. Tak jen ve zkratce bychom si řekli, co se bude dít tohle léto v České republice. A ještě před létem, takže první akce je 12. a 14. 6. Magor Spartička slaví 25 let v Albeři a bude tam i známý italský DJ Chris Corey, takže doporučuju a zdravím tímto Jirku, Vildu Magora a všechny další Adelu. Věřím tomu, že to bude skvělá akce a kdybych měl křídla, tak moc rád přiletím. No a potom 26. až 28. v Kopru bude další akcička, taková předletní, kde vystoupí hodně známých českých DJů z undergroundového odvětví. No a pokračujeme dál, na začátku července 3. až 5. je takzvaný Open Air Weekender v Benešově u Semil, který pořádá partička Feel the Rhythm Family v čele se Spinalem. Potom 17.7. Rumpere číslo 2 okolí Berouna pořádá Sunshine People a Honza Berdych, Petr Moskito, tihle chlapi zdravím na dálku. 24.7. Lilu Naughty B-Day Bash, Lilu a Petr K. vystoupí v Praze, narazím na akci, informace dodám později. Dále 6. až 8. 8. Povaleč Kvadrant slaví 30. narozeniny a taky samozřejmě velká akce, festival, hodně party. No a nakonec bych dodal ještě 4. 9. Pavel Bydlo Easy v Jablonci Pivovar Vault.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Reklama na Rádiu B.
2: Pozor, pozor! Rádio B slaví 6. narozeniny a nečekejte dorty. Repráky mají totiž radši basy než šlehačku. Místo toho jsme připravili pořádnou hudební houpačku. Rosničky hlásí

Radio Bečko. Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prvé živé. Radio B.cz. Beat on the good times. .cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na Rádiu B začínají.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Ahoj, já jsem DJ Bart. Zahraju vám vinyl set pro pořad exkluziv na Rádiu B.

good day.

0: Teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Nibble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drum bassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum bassu. Máte-li rádi melodičtější drum bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte, co skladba to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
2: Od lidí pro lidi.
3: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum bassu. Máte-li rádi melodičtější drum bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.